Vím, že už je to dávno, i přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvíle.